0: resursele economice prin acest instrument. Grație noului instrument de contracarare a acțiunilor coercitive, țările Uniunii dispun acum de mijloace legale pentru a combate constrângerile impuse de statele terțe. Instrumentul este esențial în contextul unor tendințe geopolitice tot mai asertive. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul Think Tank al instituției.
1: Představte si tuto situaci. Jste na začátku rušného týdne, všechno máte zorganizované, naplánovali jste si jídlo, připravili rozpočet a nakoupili jste všechno, co budete potřebovat. Nebo aspoň skoro všechno. Protože s jednou věcí jste nepočítali. S menstruačními pomůckami. Jsou nezbytné, drahé a často se dají těžko sehnat. Miliony žen, dívek a osob, které v celé Evropě menstruují, mají každý měsíc problém si je pořídit. A právě to je menstruační chudoba. Znamená to nedostatečný přístup k menstruačním pomůckám a hygienickým zařízením. A i když se může zdát, že se jedná jen o soukromý problém, situace je složitější. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se zabýváme tím, jak Evropský parlament řeší menstruační chudobu.
2: Termín menstruační chudoba označuje nedostatečný přístup k bezpečným a cenově dostupným menstruačním pomůckám, hygienickým zařízením, ale také k informacím o menstruaci. Jedná se o vážný, ale často přehlížený problém, který podle odhadů postihuje 10% menstruujících žen a dívek v celé Evropské unii. V České republice se to například jen ve věkové kategorii od 12 do 18 let týká necelých 40 tisíc dívek. Obecně menstruační chudoba postihuje zejména ženy a dívky v nízkopříjmových domácnostech, osoby bez domova, uprchlíky, osoby se zdravotním postižením a transgender, nebinární a intersexuální osoby, které mají menstruaci. Pandemie COVID-19 tento problém ještě zhoršila. Omezení volného pohybu v tomto období narušila dodavatelské řetězce, což v některých oblastech způsobilo, že se menstruační pomůcky staly nedostatkovým zbožím.
1: Často opomíjeným aspektem menstruační chudoby je dopad na životní prostředí. Většina hygienických vložek obsahuje až 90% plastů, což znamená, že se rozkládají 500 až 800 let. Tampóny mají často plastové aplikátory a plastové mnohdy bývají i obaly u jednotlivě balených tampónů. Tyto plasty a vůbec nesprávně likvidované běžné jednorázové pomůcky plní skládky a znečišťují životní prostředí.
2: Další problém podílející se na menstruační chudobě je zdanění. Pro menstruační pomůcky neexistuje v Evropské unii jednotná sazba DPH. Mnoho zemí nastavilo na menstruační pomůcky velmi vysokou daň, neboť je považují za luxusní zboží a nikoli za základní zdravotnické potřeby. Jedná se o takzvanou tamponovou daň.
1: Představte si studentku, která tráví semestr v Irsku. Z menstruačních pomůcek by tam neplatila žádnou DPH. Kdyby ale potom jela na další semestr do Maďarska, platila by plnou základní sazbu DPH ve výši 27%. V České republice by ji čekalo zdanění ve výši 21%, což je v Evropské unii jedno z nejvyšších. DPH zásadně zvedá konečnou cenu menstruačních pomůcek, což může u osob s nízkými příjmy vyvolat úzkosti a nejistotu, zda si každý měsíc budou moci pomůcky dovolit. Dokonce se mohou dostat do situace, kdy si musí vybrat mezi tím, jestli si koupí menstruační hygienické potřeby nebo jídlo.
2: V roce 2022 proto Evropská unie pozměnila směrnici o DPH, aby členským státům umožnila na menstruační hygienické výrobky uplatňovat snížené nebo nulové sazby DPH. Před touto změnou činila minimální sazba DPH na toto zboží 5%. Reforma umožnila vládám členských států, aby menstruační hygienické potřeby přesunuli mezi základní zboží a přestali je vnímat jako zboží luxusní. Směrnice Evropské unie o DPH nyní pro menstruační pomůcky umožňuje nulové sazby, nevyžaduje ale, aby je země Evropské unie uplatňovaly. Mnoho zemí v úsilí o snížení nákladů na menstruační výrobky zaostává. I proto se nejvíce ohrožené osoby s problémy stále potýkají.
1: Menstruační chudoba sice není výslovnou prioritou evropských programů financování. Některé fondy ale nepřímo podporují aspoň související iniciativy. Z programu Erasmus Plus byl například financován projekt Vzděláváním v oblasti menstruačního zdraví za lepší život. Do tohoto projektu jsou zapojeny organizace z Litvy, Polska a Španělska. Hlavním cílem je sdílet zkušenosti a metody práce s mladými lidmi ohroženými vyloučením nebo se zdravotním postižením. Snaží se také o to, aby veřejnost pochopila otázku menstruačního vyloučení. Dále propaguje gynekologické zdraví a tvoří účinné sociální kampaně. Česká republika přišla s dílčím řešením na státní úrovni. V lednu 2026 začala platit nová vyhláška, díky níž budou od nového školního roku menstruační potřeby součástí vybavení toalet na všech základních, středních i vyšších odborných školách. Programy tohoto typu mají reálný hmatatelný dopad, ale zůstávají izolované a nejsou součástí specializovaného celounijního programu proti menstruační chudobě.
2: Evropský parlament se rozhodl tento problém přinést do širšího povědomí veřejnosti a uznal menstruační chudobu za významnou překážku rovnosti žen a mužů a plné sociální a ekonomické účasti. V usnesení z roku 2021 zaujal parlament jasný postoj. Za prvé naléhavě vyzval členské státy, aby bojovali proti menstruační chudobě tím, že zajistí, aby menstruační pomůcky byly zdarma k dispozici každému, kdo je potřebuje. Parlament také zkritizoval tamponovou daň a vyzval všechny členské země, aby na menstruační pomůcky uplatňovali snížené nebo nulové sazby DPH, jak to umožňuje pozměněná směrnice.
1: Menstruační chudoba byla předmětem celounijní debaty na plenárním zasedání v únoru 2026, kde Evropský parlament přijal zprávu o vypracování nové strategie pro boj proti chudobě, kterou je ještě potřeba odhlasovat. Text navazuje na návrhy předložené parlamentním výborem pro práva žen a rovnost pohlaví. Strategie by byla dalším krůčkem v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení a uznáním skutečnosti, že jednodušší přístup k menstruačním pomůckám a hygienickým zařízením je jeho nedílnou součástí.
2: Menstruační chudoba není jen soukromá záležitost. Podílí se na rovnosti žen a mužů, na zdraví a důstojnosti. Když někdo kvůli menstruaci zmešká školu nebo práci, doplácíme na to všichni. Evropský parlament tuto otázku zařadil do politického programu. Skutečná změna však vyžaduje reálné činy. Na úrovni vnitrostátní, místní i v rámci celé Unie. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
3: All-artisti, il-produtturi tal-films, il-kittiba zazax u zazax oħra imbarra li huma involuti f'qasam kreattiv, dan il-podcast huwa għalikom. Għandek kurġita kif l-Unjoni Ewropea tista' tappoġġjak biex tagħti l-ħajja lill-idea artistika? Mela għandek kuntatt dwar Ewropa Kreattiva, il-programm tal-Unjoni Ewropea li jdawwel mill-kreattività. Budget ta' kważi 2.5 biljun euro, l-għan ta' Ewropa Kreattiva huwa li jipproteġi, jiżviluppa u jippromovi d-diversità u l-wirt kulturali tal-Ewropa. Il-programm qed jgħin li setturi kulturali u kreattivi jirkupraw wara l-kriżi tal-COVID-19. Mod partikolari s-settur audiovisiv. Dan jagħti spinta lill-isforzi ta' dawn is-setturi biex isiru aktar inklużivi, aktar digitali u aktar ambientalment sostenibli. Allura, kemm jekk kint pittur f'Pariġi, kompożitur f'Kaunas, jew jekk kint koreografu f'Copenhagen, Ewropa Kreattiva huwa l-programm għalik.
4: Kif jaħdem dan il-program? Europa Kreativa huwa maqsum fi tliet fera tewlenin: il-fera media, il-fera kultura u l-fera transettoriali. Ejja nagħtu ħarsa lehom. L-ewwel nett ejja nitkellmu fuq il-fera media. Din il-fera tappoġġja l-industriji ċinematografiċi u audiovisivi tal-Ewropa f'kull stadju. Fis-snin preċedenti, pereżempju, ipprovdiet finanzjament biex tiġi żviluppata l-kapaċità, kif ukoll biex tappoġġja t-taħriġ għall-professjonisti audiovisivi fil-workshop tal-film Spring Open fi Krakovja. Il-fera media appoġġjat ukoll il-festivals tal-films, pal-Festival Internazzjonali tal-Films Indi Lisboa u l-Festival Internazzjonali tal-Dokumentari Cinedoc Tbilisi. Media tippromovi proġetti b'dimensjoni Ewropea biex trawwem il-kooperazzjoni internazzjonali, il-mobilità u l-espansjoni fis-swieq lil hinn mill-frontieri nazzjonali. Barra minn hekk, il-programm jagħmel enfasi fuq l-użu ta' teknoloġija ġdida u inizjattivi li għandhom lan li jagħmlu l-industriji audiovisivi tal-Ewropa aktar ambjentalment sostenibbli. Jekk inti qed tistudja l-films jew inti żviluppatur tal-logħob jew kittib tal-iscripts, il-fera media tista' tgħinek tippromuovi l-istejjer tiegħek biex jilħu udjenza akbar f'aktar postijiet.
3: Il-fera media tkompli tinqasam f'erba' l-aggruppamenti ta' finanzjament: il-kontenut, in-negozju, l-udjenza u l-appoġġ għall-politika. Ir-raggruppament tal-kontenut jiffoka fuq azzjonijiet li jagħtu spinta lill-kooperazzjoni transfrontiera fost il-produtturi u l-iżviluppaturi tal-kontenut. Dan jistimula wkoll innovazzjoni f'termini ta' kontenut, modelli ta' negozju u teknoloġija. Jappoġġja l-koproduzzjonijiet u l-iżvilupp ta' proġetti multipli, inkluż il-kontenut ta' televiżjoni u l-kontenut online, il-video games u esperjenzi immersivi. Ir-raggruppament tan-negozju jippromuovi l-innovazzjoni tan-negozju, it-talenti u l-potenzjal li wieħed jikber fl-industrija audiovisiva Ewropea. L-inizjattivi f'dan ir-raggruppament għandhom lan li jagħtu spinta lit-tagħlim u lill-kondivizjoni tal-għarfien biex l-industrija tkun tista' tmur lil hinn mill-frontieri nazzjonali. Kull sena dan iħarreġ aktar minn 2400 professjonist b'attivitajiet li jiffukaw ħafna fuq it-trawwim ta' għarfien espert ta' mentoraġġ, kif ukoll it-trawwim ta' ħiliet diġitali u ambjentalment sostenibbli. Sa dan it-tant, kull sena il-fera media tappoġġja distribuzzjoni ta' aktar minn 300 xogħol audiovisiv barra mill-pajjiżi ta' oriġini tagħhom.
4: It-tielet raggruppament, dak tal-udjenza, jiffoka fuq modi innovattivi ta' involviment mal-udjenzi, speċjalment mal-ispettaturi żgħażagħ. Il-kriżi tal-COVID-19 ikkawżat tranzizzjoni sinifikanti miċ-ċinema għall-pjattaformi diġitali. Ir-raggruppament tal-udjenza qed jgħin lill-industrija audiovisiva taħtaf l-opportunitajiet offruti mit-tranzizzjoni diġitali. Għandu lan li jżid l-udjenzi fis-swali u fuq firxa ta' pjattaformi u jilaħħaq mad-drawwiet tal-ispettaturi. Ir-raggruppament jinkludi inizjattivi bħat-tagħlim dwar il-films, is-sottotitolar tal-kontenut kulturali u networks tal-ċinema Ewropej. Fl-aħħar nett, ir-raggruppament tal-appoġġ għall-politika jiżgura li jkun hemm approċċ ta' politika komuni fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan jinkiseb permezz ta' dialogu regolatorju, analiżi tal-ekosistema audiovisiva u tax-xejriet tas-suq, kif ukoll permezz ta' konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati u attivitajiet ta' promozzjoni u ta' komunikazzjoni.
3: It-tieni fera, kultura, tkopri setturi kulturali u kreattivi kollha minn barra setturi audiovisivi u tal-films. Din tinkludi l-mużika, il-letteratura, l-arkitettura, it-turizmu kulturali, kif ukoll l-arti tal-ispettaklu u l-arti viżwali. Essenzjalment, toffri finanzjament għal proġetti kollaborattivi madwar il-pajjiżi. Allura, jekk int student li qed tistudja teatru fi Trieste u tixtieq tingħaqad ma' artisti oħrajn bħalek Fateni u Forhus, din hija l-fera tal-programm perfetta għalik. Il-fera kultura torganizza inizjattivi speċjali biex tippremja l-eċċellenza u l-kreattività, bħal premijiet għall-letteratura, il-mużika, l-arkitettura u aktar. Element eċitanti tal-fera kultura huwa li tappoġġja programmi ta' mobilità. Dan ifisser li tista' tikseb għajnuna biex tivvjaġġa u taħdem barra minn pajjiżek, tespandi l-firxa tiegħek biex tilħaq udjenzi ġodda u titgħallem minn sħabek. L-inizjattiva Culture Moves Europe toffri opportunitajiet eccellenti biex tagħmel dan. Din hija inizjattiva li tipprovdi għotjiet għall-mobilità lill-artisti u l-professjonisti kulturali fl-40 pajjiż tal-Ewropa Kreattiva. Issa speċi ta' Erasmus kulturali, vjaġġi, residenzi u kollaborazzjonijiet uniċi. Dan huwa dak li Katie Lowry, kap konġunt ta' Desk tal-Ewropa Kreattiva fl-Irlanda, enfasizzat dwar l-opportunitajiet li Culture Moves Europe għandha x'toffri.
5: If you want to develop
4: Jekk trid tiżviluppa xogħlok bħala artist jew bħala organizzazzjoni fuq livell internazzjonali jew Ewropew, din hija għodda verament tajba għax tista' tuża biex jiġu ttestjati sħobiji jew modelli. Xi wħud jagħmlu residenza qasira jew tour. Toffri flessibilità kbira u hija mod kif tista' tagħmel dan b'riskju baxx ħafna. Jekk tixtieq tiżviluppa xogħlok f'dan il-qasam, dan jista' jkun punt ta' tluq tajjeb.
5: This can be a good starting point.
4: It-tielet fera hija l-fera transettorjali. Din tiffoka fuq l-innovazzjoni, il-kollaborazzjoni bejn id-disċiplini u l-adattament tal-era diġitali. B'inizjattivi pal-laboratorji tal-innovazzjoni kreattiva, lan tagħha huwa li tgħin lis-setturi kulturali u kreattivi jindirizzaw sfidi komuni. U jsibu soluzzjonijiet innovattivi. U għalhekk li tiffinanzja proġetti li jħaltu l-kreatività mat-teknoloġija jew jaqdu forom differenti tal-arti. Pereżempju, jekk xogħlok jaqgħod it-teatru mar-realtà virtwali, l-intelligenza artifiċjali mal-mużika jew il-logħob mal-letteratura, din l-iskema tista' tappoġġja l-proġett kreattiv tiegħek.
3: Kif tista' tinvolvi ruħek? Kemm jekk int student, żagħżugħ jew professjonist artistiku, hemm tliet affarijiet li tista' tagħmel. L-ewwel, żomm ruħek aġġornat u esplora s-sejħiet tal-proposti. L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura tippubblika regolarment sejħiet online. Dawn ikunu miftuħa għall-individwi, gruppi u organizzazzjonijiet u tista' ssib l-informazzjoni kollha li għandek bżonn għall-opportunità li jmiss biex l-idea tiegħek isiru realtà. It-tieni, ikkun Tatjana. Id-desk tal-Ewropa Kreattiva f'pajjiżek jista' jiggwidak biex jgħinek tifhem il-kriterji, tikteb applikazzjoni b'saħħitha u ssir parti min-netwerk ta' sħab potenzjali li jestendi madwar l-Unjoni Ewropea. U t-tielet, tibżax toħlom kbir. Ewropa Kreattiva iħeġġek taħseb mod mhux konvenzjonali u oriġinali. Kemm jekk xogħlok jisfida n-normi, jaqsam il-frontieri jew jaqgħod il-komunitajiet, dan huwa l-post fejn tista' tagħmel dan. Fl-2024, Fedora, l-Assoċjazzjoni Nar-Skop Taqlih, saqsiet il-Judith Videkop, il-kap tal-Unità ta' Ewropa Kreattiva fil-Kummissjoni Ewropea, dwar il-kontribut tal-programm għal futur aħjar għal ġenerazzjoni li jmiss.
6: We first spoke about the mission of the program.
4: L-ewwel tkellimna dwar il-missjoni tal-programm u spjegajt li lan tiegħu u li nippreservaw il-wirt tagħna. Għalhekk qed naħdmu biex nippreservawh, iżda naħseb li aktar importanti minn hekk qed naħdmu għall-futur tagħna. Il-kultura hija DNA komuni tagħna u naħseb li huwa estremament importanti għall-ġenerazzjoni li jmiss li nużaw il-wirt tagħna u nagħtuh espressjonijiet ġodda u tifsira ġdida.
6: For the next generation.
4: Ewropa Kreattiva huwa ħafna aktar minn sempliċement finanzjament. Huwa dikjarazzjoni li l-kultura hija importanti. Li l-vuċi tiegħek għandha valur u li l-Ewropa qed tinvesti fil-futur kreattiv tagħha. Jagħti s-seta lit-talent jipproteġi lid-diversità kulturali u jgħin lill-ideat kreattivi biex jirnexxu lil-hinn mill-frontieri. Allura, jekk qed tpinġi, tikteb, tkanta jew tikkodja l-kapulavur li jmiss tiegħek, kun għaf dan. Inti parti minn komunità kreattiva madwar l-Ewropa u l-Unjoni Ewropea hija lesta li tappoġġjak. Biex tkun taf aktar, żur is-sit web uffiċjali ta' Ewropa Kreattiva jew kellem lid-desk tal-Ewropa Kreattiva lokali tiegħek. L-opportunità li jmiss jaf hija qerb milli taħseb. Dan il-podcast huwa miġġub lilek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.

0: Tell us what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
1: Film měl premiéru v srpnu 2023 na 76. ročníku filmového festivalu v Locarnu, kde soutěžil o Zlatého leoparda a jeho tým si odnesl cenu za nejlepší ženský herecký výkon. Získal také Zlatého Alexandra na 64. ročníku filmového festivalu v Soluni. Daomé je dokumentární film z roku 2024, který režírovala francouzsko-senegalská režisérka a herečka Mati Diop. Na konci roku 2021 se 26 královských pokladů z Dahomejského království chystá opustit Paříž a vrátit se do země svého původu, dnešní Beninské republiky. Tyto artefakty a tisíce dalších ukořistili v roce 1892 francouzské koloniální jednotky. Jak mají lidé na jejich návrat zareagovat, když se tyto poklady předků vracejí domů do země, která musela v jejich nepřítomnosti jít dál? Mezi studenty univerzity v Abomey-Calavi se rozpoutá vášnivá diskuze.

Film Dahomey je koprodukcí Francie, Senegalu a Beninu. Měl premiéru v únoru 2024 na 74. ročníku Berlínského mezinárodního filmového festivalu, kde získala Zlatého medvěda za nejlepší film. Flow je animovaný fantasy snímek z roku 2024, který režíroval lotyšský filmař Gins Zilbalodis. Vypadá to, že nastal konec světa. Kočka je samotářské zvíře, ale protože její domov zničila velká povodeň, najde útočiště na lodi spolu se skupinou dalších zvířat a musí se mezi ně navzdory všem rozdílům začlenit. Na osamělé lodi se všichni vyrovnávají s výzvami, které sebou přizpůsobení tomuto novému světu nese.

0: Snímek Flow byl vybrán k premiéře v sekci Un certain regard na filmovém festivalu v Cannes v roce 2024. Na Mezinárodním festivalu animovaných filmů v Annecy v roce 2024 byl ověnčen cenami Poroty i Publika a v kategorii celovečerních filmů získal cenu nadace Gana na podporu distribuce. Intercepted je dokumentární film o následcích ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Film režírovaný ukrajinskou filmařkou Oksanou Karpovič zachycuje zkázu, která postihla ukrajinské vesnice, města, domy a dálnice. Nabízí blízký pohled na oblasti, do kterých se po osvobození od ruské okupace znovu vrací život. Dodává tím naději a vyvažuje hrůzy, na které se zaměřují média. Celým filmem se prolíná tíživá zvuková stopa. Posloucháme nahrávky telefonních hovorů mezi ruskými vojáky a jejich rodinami, které v roce 2022 zachytila ukrajinská tajná služba.
1: Ty čo, co domov už mě pochránil, de?
2: Da ne, čo ty, čo chránit, rány ještě. Rány ještě. Ty samé hlavné, mě skáži, ty viděl натовские базы tam.
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк ебанут нахуй. Вообще, да?
2: Ты вот... давай голову-то прячь там свою. Там не вылази.
0: Snímek Intercepted, který byl nominován na cenu Berlinale pro dokumentární film, získal na berlínském festivalu dvě zvláštní uznání od Amnesty International a Ekumenické poroty. Julie mlčí je debutový dramatický snímek belgického režiséra Leonarda Vandéla z roku 2024. Julie je vycházející hvězda na tenisové akademii, jejíž život se točí kolem milovaného sportu. Když se rozjede vyšetřování proti jejímu trenérovi a náhle je mu pozastavena činnost, očekává se, že všichni hráči v klubu poskytnou svědectví. Julie se však rozhodne mlčet.
3: Šli z Rima, my taky o těchto věcech můžeme mluvit.